pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

sákne do peří. Znou rukou týdnou, co umých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znou rukou týdnou, co umých nohou leží, pak jsou vykročí.

lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.